0: prišli ľudia a vydržili sa nejaké veci, takže ja som veľmi rád, že aj takto narýchlo, keď sme spackali túto rýchlu akciu, tak prišli ľudia, podporila sa dobrá vec a my sme si zahrali, stretli sa tu chlapci, futbalisti, hokejisti, takže myslím si, že nie je ľahké dotiahnuť tieto hviezdy sem a to sa podarilo a pevne verím, že táto akcia sa bude do budúcna opakovať.
1: Hlavnými lákadlami charitatívneho podujatia boli legendy pražskej Sparty pod hlavičkou bývalého futbalového útočníka Horsta Sígla.
2: Ďakujeme za pozvání a my rádi pomáhame celý rok a tady zase jsme se potkali bývalí spoluhráči i protihráči a vzpomněli jsme si vlastně na tu naši federální ligu, která byla, si myslím, že skvělá, že to kolikrát chybí vlastně tyhle ty manšafty, takový to derby, že jo, Slováku a Čechů. Ale rádi se s klukama potkáváme, takže jsme rádi, že jsme vlastně na tomhle zápase.
1: Vítězem exibičného fotbalového zápasu se stal Sigi tým, který zdolal Hudy tým 7-5. Víkend na východe a Liptove spočiatku polooblačný, postupne slnečný, zajtra 27 až 33 stupňov, v nedeľu do 34 pri premenlivom vetre. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.

to mi posielaš po čete. Tvoje fotky vymakaný, máš význam každej bodky, až kým nezaspím.